jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý mordy předstírám zájem, tvou vírou si klidně ruši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

0: Ahoj, ty štole, svuša, knoosčam, nuinkam, dženstniša horania. Budiski vyši miestčanosta Karsten Vogt je přečivo drježdanski Antifa Elb Florenz vozivenje pšenženja přizivju a to tla přizpođenja nimsce je to verleumdung a dokež jeho mjeno niča. To vopručí miestčanske zahradnictvo na naprašovanje našeho zčelaka. Pozadk je rozprava Antifa, kotra špisa, zo je vyši miestčanosta Vogt pravicarsko-ekstremnym syčam blízky, tak Antifa tverdži. V rozpravie, že vo vopsadženie šulskie viednice na Melanchtonovom gymnáziu. Vona je dotaj komisárisce skutkovala a búvod kultusového ministerstva netko tiež jako regulárna direktorka vopkručená. Antifa vumietuje je, zo je vúzko splečená s pravicarskými kruami, hinak pak, hač Antifa Elb Florenz tverdži, nie so vyšti miešťanosta Karsten Vogt ani k personálni vúpraju, ani rek, zo ma privátne kontakte k svojbie šulskie viednice, tak miesto zdžili. Jako nošo šule ma miesto pri vopsadženiu jeničce poradžovac vôz. Tým zvisku je zamovite miešťanosta za kupvanie v novembru 2024 personálni přivosoval. Budyski vyšší miestčanosta Karsten Vogt pod takým všetčivo drieždanský Antifa Elb Florenz vozivenie přinženia přizivý.
1: Sobu chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Zrajnšími zériami. Serbský rozhlas.
1: Na Slepjansku našu bych si holčo, či ja tekajš busve naliču. Dyrbjach pak jo druhom katli vupšan štojš bi buj,

0: 6 menšinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Cecília Zelnáková z Pančic Skukova.
2: Živine za vás obička štajky štaflové by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dičom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byť im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčil ryka zvučovač a hišče raz zvučovač. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohužak přes cirkvine leto bohaté skvát siatr dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako výrivých učinieja. Víra, ryč a kultúra sú stoupy našej identity. Bez dvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, do krutie zvučené ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitosť příchodnej generácii dále sposredkovať v nádži, zatež voni tutun štáflové by po zvučených zásadách přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tvárič. Ve živeniu mimo tak češťanské stejšťo vidžobne byč a nekotruškudy bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, soby náš v obsvět zaso do runováhy přišov a dži naši dži svoj votrysk štaflevoho byha v rianosti a v ubokosti Božie stvorby nastupič a zmištrovať moli.
0: Nábožné svoje k nejma dženca Cecília Zelnáková na doku a zamovitosť či farské vikarie.

0: Wudobyće, kotrež bu přez židovstvo stvorene.
1: Bianca z Čapanec je šabat mjestem hustišo Izraelu ze židami sobu svečiva. Když křesčenjo praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanje možeš přirunovač.
2: Težno ve formulaciji šabat džeržet v istej formi v opaki žiđa šabat činja. To je jedne aktivne jednanje. Zo oni na tutim sedmim dnju všitko odpočuvač daja. Ja v osobin se nisem to jako krutost džerženja doživiva, ale jako nešto rjane, když so ta svutkost sedmeho dnja povita, když starost, veste, češko rozmo, so čiši jednoren nevjedu, ale když so človek v uvedomi, što von je, za čo je von stvorene, a so ma so veseliča džakovač.
3: Praj Bianca z Čapanec. Rozmowa z niej a z dalszym przeczelom żydowskiej kultury, Hansom i Bartom Kolfustom, by wiezo wiele wopszenisza. Cywu rozmowu, a z tym tu już to zajmałostku wokół żydowskiej kultury, słyszycie potem niedzielu pola nas programie, kajż przed co je nasze wusywanie przy południu jednaczych.

0: Nic červená vonia vobora, ale policia nitko 5 menšinu do naposledných přikvata.
1: Policia z G.
2: Na A4 blízko Budišina je so v útoru večer v obkat kopiju a ľudžo sú so, kajž so to súša, tak vstupili, zo moža policia, korobné auto a ďalší pomocníci nimo. To pak je tež muž se svojim autom vúžival a je závod v lečenskej službu po tutej vukovanskej hasejev. Policia je jeho zadržala za túto akciu, kýva jemu pokutný penis. Modaj muže staj v útoru Budišinie vukvádne v okno v obchoda centrume v obškodživoj, škoda 40 euro, policia je 17 a 20 letného lepiva. A na B6 ve Trebence pola Bukec je v útoru poponiu muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomov na krome droji zajev, škodovka so překulí v obornici dobiachu šoféry z auta pomač, jeho sú potom zraneného do koronie dovezli, škoda posta 1000 euro.

0: Milena Vočerec, to runje bije pola nas serbskim rozvosu, a ona vstupi live sobotu večer na povosmih kulturni zarođe serbskeho ljudova ansambla tu Budešinje. Mače da v predstavu Vožice přichoda, to je moje necuše prašne na vas, hinakač dženca, Vožiske vulkomjesta, podzemska autodroha a svetništva stacija L1 voskrič toho. Tole je Petr Malink, hižo leče 1906 a posta, takle svojim science fiction pojedančku popisoval. Tež zabudža ľudže z vizofanom komunikovač, što je šmenujeme dženca, 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableča a boličaku. A kak muo klinčeč, dež raketa ve Vožice startuje, to spešiče netko.
1: Moji ľubí připosluchario doma při rádiach, vy nemôžete si by predstaviť, kajký svalný vokomik nás netko na Vožiskej astronautiskej stácii L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odliet špatného vedra tla přesunúť drbia tola dženca, je nám sviatok Pieter Mive. Vokovo bie sú sivé ľudí zhromadeným na vysokých tribúnach při kromie startovanišťa a šice vopkyč buja na pieči se svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vyšte odstlana vieža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko hunie ve tutem vokomiku přeliezu cí osobe z lifta do rakétovej kabíny. Krotke kymnenčko a nietko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale nitko, to je znamio, zo sú pilóča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nemalie ľudspieva. Ľudžo steja hižo nesčapný, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltu svicu.
2: Vážený přítomný, kečbu, za 5-10 sekundov odkričí 5 skočíková, s ľudími obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj let okolo mesačka za 33 sekundov, za 23 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Nitko, raketa začepota a je atriáte počinenia divač. Zdejme do konca hvala so nitko husté bývý kúr, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A již ovúcili, kajž jelička do nebia. Doutu bývú opuš za sobu čahne. Aplauz, to je vulkotný start. A s tým dám zase hočo do studia.
0: Tole by je vúriesk z našej svuchory AK-1 a 70. Što astronauča v svetnišču doživia a što sa stáva, když čas přeskoča, pak zaišvosti abo přichodže při zemia. Tole šo doživíče z vúchory, ktorúž namakáče tiež na našej internetovej stronie v app MDA Serbia a v Audiotece ARD Sounds. Tam môžete si utiš deles čaneč a tak vizo sobu do dola zač abo pomere poskač džešku lísče.

0: Peč menšinu, dosyć myślne do mnie.
1: Woči, co dżęca rano rieči. A to čítame w nojnach.
0: Tobie Milan Grojlich.
2: Sakske nojne su wopytali rysbarku w Hohnsteinje w Sakskej Švíce. Wona dživa hunie na skulpturie za Radworský rod. Rumska borouka Minerva je myslena za portal rodu a je z dalšej skulpturu narunanie za figurie, kotrež rod niede mieše. V 60-tych letach su je odstronili a što je so potom z nima je stało, je neznate. Kletu v naleču ma te figurie hotovi byč. Dalša tema ze sakskich novin, we Nowej Wódce w Halštrowskej holi su neznači telefonu připravu praxe za fyzioterapiju hekovali a mejachu tak přístup na povestče na vodmoviaku. Potom su pacientku ročo zvonili, kotra špiedla tamina zazvoniva a je na jara nezdvoli we vašnje prajili zo tajke likovania jac nečinja a je druhu praxu doporučili. Fachová firma je telefonu připravu prúvava a zvěstčiva, sobě ju opravdu že nich tu profesionálne manipuloval. Čeho dla, a hač špie jenoj štuta jedna pacientka potrichena, abo jace ľudí, to totálne vedža.

muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

0: clever variantu, šako kužde kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomavu dosť. A vidži s tým tež nidom nímske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo sú radvorské gmenie z obedlerstva pozitívne feedback dostali a so samopola vesnanosky Madlen Renčovie vosobince podžakovali. Po mojim zdaču sú to dobre investované peneze do vistoty a do vidžomnosti dvúrečnosti. Abych měla více takých dvůřečných měrenských táflů tempa ve druhých gmínách se spomožné. Šako pokazá se na tutem příkladě, jak jednově můžeš serbskou řeč ve zjavném rumě celé praktice zaměstnit.
1: Tobě komentář Andrie Kišciny. A dodat ještě můžu, tuta tafla nepokazuje jenž, jak spěšně jedžeš, ale zličí tyž, kolko jezdí dvoje po puču. S tym ma gmina tyś nedom prawu statystyku.

2. Deshalb menšino do na po 8. Anetko prozninski čas. Prozninskim času to šako je tiež tun čas, když si předuši moži ľudžo rady odkryja kunčinu snano tiež Nimsku a nic jenož v Ukraj. A štúž v prozninách ešte vôliet abo spontáne trip do vôľkoho miesta, kajž do Berlína, do Dortmund, abo tiež tom Nichova plánuje. Za toho muso vosibite poskytk Nimskie železnice Šajac a švupvačic turec, DB vabiš ako minene týdženie agresívne s poskytkom super šparpreis last minute. Tikety za spiešne čahy ICE a IC vača tutem poskytku, tež za daloke jizby jenož 6,99 €. Ale ja, to by spolne priznač, ja teke tikety ešte niče namakala nesem. Nic nesem moja kupič, nesem niče vidžala, nevím zcova, že můžu knihovač. Kolego z čelaka VDR jsou tu už test činili a poky vy tu, co je za nitko s vami dělič, poskytk za 6,99 € ze spěšným čárom priky a podvu po němské ječ můžete stejně sobotu a nedělu kupič a to za jizby, kterou švotmí a so tydženiu na to. Poté kým konc tydženia knihovač a mě spunželu a nedělu potom votěč. Analýza VDR pokazuje, že už klevo knihuje, tu může vopředě lutovač. Najlepší vokomik za rábněnčko, respektivně mi navobole jeničky vokomik, by při tým husto sobotu nedom po půlnoci, potom dala chumelnice tuté tikety za 6,99 €, ale tuté pak se stajně spíšně přič. Když potom můžete ještě trochu lutovač, vo sebe do sobotu ráno knihuječe, je to dobrý čas, bola nímské železnice, tam dostanete ještě normálne lutovanské pfačizny v přerězku niče 0,5% méně. Pfačiče, husto bych ju to nekak 20 či do 30 euro, štůžce potekým spontánně raz do Mnichova, Berlína, abo tiež do Hamburga, se tutem super šparpreis last minute, sobotu ráno, krotko po půlnoci, 0 hodin 1 tak rec, mou pravo voko mik byč, za tiketom poladač, tak test z čelaka VDR pokaza.

0: Pala nas v Sakske je so leca Tacheles, leto židovske kulture vovavo. Monika Gerdesova je namakava Bjanku Šapanec a Hansa Eberharda Kaulfürsta, kotrimaš je v objemaj židovska kultura a nabožina važna. Kiš so z nej zabirataj, a mataj židovskih pšečelu. Votniju je vele zoniva v osebje vo židovskih svedženjah, kajš napšikvat Šavut abo Hanuka. Dola prijede, hač je so z njimaj rozmumjava, je so letuši praktikant rozvosa Benediktitska naprašoval, što Serbija poprom docova vo židovstve vječa.
1: Jara malo. Poprom v naših končinah je za židovstvom nimamo vele činč.
2: Mo smo se v šuli v nabožine zno z židami jemo zabirali.
3: Smo imeli eno ekskurziju do Krakava z šulu a tam smo se obladali židovsku štvorč v Krakavje.
2: Desjate pismo regatora a te modla so v sinagogah.
4: Všelke znamenja su napšikvat Davidova vjezda abo svečnik, kišrika menora, naš stare zakon to je hiš sjate pismo.
1: Židovstvo je vjezda tih ženca v naših končinah šeste zase še namka, napšikvat, v Budišine maš te jara vele tak menovne kopolako, štolpoštajne. To so takie kamene, ki su do kodnika zatvarene, ki su dopomenea na židovskih vobedlerov, ki su nacije deportirovali a morili zveča. Gdje su te žiča bydli, tam su takie kopolaki nucka.
5: Bjanku Šapanec kamenije a otopedu na vominku Hansa Eberharda Kaulfürsta veseli, zo je Sakska také vasibite leto zariadovava. Tomu je však jako heslo Tacheles přidate. To je svoje z jidiščiny a hebrejščiny, kýž pak mnoze znaja z nemského prajidma, steje abo tamnym dobyš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so zes Tacheles rečeč správne a direktne k bytostnemu pšinč, tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostne k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodávnych časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme so k svedženjam, kotrež sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat, to je týdženský odpočink, kotrež so piatk večer započína a so sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach predstaja úľke sociálne údobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bjanka Šapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom vona praj to docovanie môžeš prirunovač.
7: To ješ nové formulácii k šabat džeržeč. V istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedna aktivne jednanie. So voni na tutim 7. dňu všetko odpočúvač daja. Ja vo sobin si nesem to jako krutosť džerženia doživiva, ale jako nešto riane, když so ta svodkosť 7. dňa povita, když starosť, viste, češke rozmy, so čiši jednoren neviedu, ale když so človek uvedomí, što vun je, za čo je von stvorené a zo ma so veselíča ďakovať.
0: Traj Bjanka Šapanec. Rozmúva z ní a dalším přečelom židovské kultúry Hansom Eberhardom Kaulfürstom by je vyzovo veľa vopšaniša. Cevu rozmúvu a s tým tožto zajímavostkou vokúva židovské kultúry svišiče poľa nás nedželu programie, kajž všetco pojednačich.

Vostamenčino po 8 je, noc vam nažel nemožu ročič, zato pak dam vam tentko přelatku dženstnýšich titulov. Mez drugim zaspiva ešte Daniela Hasec. Tež Relke Cmanželskiju, Hanku a Marika svišime. A z Dylan stroví nás muský kor. Na všetky tuto titule smieče sočen spotek im ešte veselíč.

0: Vanače menšino posmih je, a vulko harunja čina je neš mašine, ale tež auta policije drode.
1: Policija z G.
2: Na A4 blízko Budišina je so v útoru večo v obkat kopiju a ľudžo suso, kaž so to suša, tak vstupili, so moža policia, korobné auto a ďalší pomocnice nimo. Topak je tež muž se svojim autom vužíval a je za vodvlečenské službu po tutej vukovanské hasejev. Policia je jo zadžažala za tuto akciu, kýva jemu pokutný penis. Na B6 v Trebence pola Bukec je v útoru poponiu muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomu na kromie droji zajev. Škodovka sa překulí, v obornice dobiahu šoféry z auta pomač. Jeho sú potom zraneného do koronie dovezli. Škoda posta 1000 euro. 170 km/h miesto dovolených 80, to by rekord pri miereniu spiešnosti v útoru na A4 smier Zorec pri parkovanišu nad Nysu. Jaca hač dvojce telko kaž dovolené po takým. Vodžaria abo vodžarku Audia s číslom z Aachena očakuja dybkaj 700 € pokuty a 3 mesace bez papierov.

Včera šako su Argentinčenjo dobili partiju přečivo Jendželčanam a steja s tym v finálu svetových mištorstvo nedželu šako su ra vúraje španíska přečivo argentinske. A tu su netko nešto vospetovač od kolegi předemno kotuše noci moderiroval vunie menuce prav za to popromneje sua duel španíska přečivo argentinske, ale je to flamenko přečivo tango. No hej, tak môže jen ten partiu nedželu noci tiež vidieť.

Krotka Pazibel, Gnadjevecia, a tu mam za vas ešte raz naše pokyvy. Dženca môža si dži odkryť muzej západne v Užice Kamiencu. Tam zabíraja so dženca s vúmiostvom. V Šulskym muzeju v Stroži pola Hučine so dženca zatkaja so bychu so na vukodžovanie k Olva jezoru podali. Započatk je do budňa Česačich. Jutze sče prošeni na džen pod hesvom Naša příroda dá so voptač. Je to poskytk zaušitke generácie od navičera 5. do 7. V tom času zoniče od Regine Kraucovie votak mienovaný nerodží a kak môžeče tuto tež v kuchni vúživač a předživač. A potom môžeče vizotiš šitko voptač. Přizivič môžeče so za vukodžovanie kvo vokuo kočiny z Reginu Kraucovi pola Marie Šoučic. V Sulšicach sveča viesne svedžin, jutce večo zrejemi, tež sobotu večo zrejemi, do toho je jižo cioch kofi piče a jeni celenie jednatku a nedželu je potom džin za cevu svojbu, jednačiš s vubeđovanjem za džiči, 15 hodin s svedženským programom a večo ceđa si zromadnje finalnu kopancu, finalnu ru kopance svetových mištostvo obledač. A na kulturnej zároče serbského ľudová ansambla vústupí sobotu večer na povosmich spievaka Milena Vúčeriec.

0: Jo, a ten duo Ledazzo, ten možo šo přiduce raz doživíš 5. September a to ve obnkynie o ve Hošebusu. Nen to ale druga tema. Přijašele literatúre mogu se jaselíš na vece dňovne zaredovanie o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezia ve sreži, miestno jo ta stara plachtarnia nedaloko ved Bošanskego dvrnišča. Pedla sú umielce z pecačneje, nimskeje, z belgiskeje, pelskeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizátorka jo ista spoke Word Academy zgromadnje z ukrajinskeho iniciativu Squad Nummer Pisch. Citaš bužotej teke Serba, veneste žinca ved Bertel Navesem v jadnom bloku svišaš s Pisch drugimi lajskimi autorami, žinca jadzo, a jadn vednich jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacmac Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Citaš. Ja mamy tak wiele czas, to już wiem. Jo, dokolaż budu Janu Donosiarski Basin cytasz, a ponieszczy tekst, myslím, až mám tam tež donosiarské pasáže.
0: Mito Kerzma má ve mieste už vieste mě ako Poetry Slammer.
1: Jo, to nie je moje prvný raz. Ja ustupuju už o 20 let, myslím, a som tež na teaterie grau, jo.
0: Jo, Festival trajo až do sobety, dokradne program namaka jo šo na internetovom boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezia a muzika trefite se teke při přiducem spiuje obla nas ve noce jo titel na novom albumie Lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden kradu šamne obraz ako stvorio o literátka Mina Wittgolds recitirio Sofia Cuschitz alias MC Anka.
2: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a velavša v spanju laže, se nikde k pravu předobiva, to svitle pritk se nedovaže, doch budni stva a surovosti, genživi jo, se šme a zvosti, doch budni stva a surovosti, genživi jo, se šme a zvosti. Kaž noc nam stverbu zapokšiva,

0: naša muziko vežecenia. Žinca přižal si Ančojc, svet negašnej receptárky za siarsku rec ve tamnej šuli.
1: Ja som Ozula Starikova z Jančojc a žecem sebe Ankrape, Švjasela. Jo, to jo redne.
0: Jo, redne, jo. Tož přižal den za vás Luba Ozula Starikova, ta oblubovaná ludová aria ve vašom siarskem programie. Jo, spívatej ensemble Pšeza a Kupka Drevjanki.

0: Jo, a ten du le dazu, ten možo šo přiduce raz doživíš 5. September a to ve obenkinje o ve Hošebusu. Nen to ale druga Thema. Přijašele literature mogu se jaselich na WC dnjone zaredovanje o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezija ves reži, mjestno jo ta stara płachtarnja njedaloko vet bošanskego dvrnišća. Pedla se umjoce z pecačneje, nimskeje, z belgijskeje, pelskeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizatorka jo ista spoke Word Academy z gromadnje z ukrajinskiego inicjativu Squad Nummer Pisch. Cytaš bužotej teke Serba, veneste žinca vet Bertel Navesem v jadnom bloku svišaš s pešie drugimi lajskimi autorami, žinca jaco, a jadn vetnich jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacma z Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Cytaš. Ja mamy tak wiele czas, to już wiem. Jo, dokolaż budu Janu Donusarski Basin cytasz, a ponieszczy tekst, myslím, až mám tam tež dojnusiarské pasáže.
0: Mi to Kerzma má ve mieste už vieste mě ako Poetry Slammer.
1: Jo, to nie je moje prvný raz. Ja ustupuju už o 20 let, myslím, a som tež na teatrie grau, jo.
0: Jo, Festival trajo až do sobete, dokradne program namaka jo šo na internetovem boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezija a muzika trefite se teke při přiducem spiuje obla nas ve noce jo titel na novem albumie Lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden gradu šamne obraz ako stvorio o literátka Mina Wittgolds recitirio Sofia Cuschitz alias MC Anka.
2: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a velavša v spanju laže, se nikte k pravu předobiva, to svitle pritk se nedovaže, toh budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvosti, toh budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvosti.

0: Ja, liebe Pschiswuchari, Pschiswucharki, wir machen derje. Ja, ja, host doim v studio, z neuem v studio. Ja, večina vid vas južo da lešojskih prazninov statovali. Vesepne za tuch, katarež njamajo hišči žetne plane za dovolj, ja, sledujuci pšinos krono topšave. Johanna Šernigojc, ja se plas vojih sobo ukniku obgoniva, na katarech miestnach svoje praznine přeperaju. Jolic až petrebajšo hišči tips, a po doporicenja ga pestajšo njento uše.
1: Startujeme při baltijskim mörju. Dokratnje na Rujana. To je napšaudne klasika. Hojo redne pšipjok, kridovu skabu babiju z narodnym parkom Jasmunda Boden. Obšin mežo šo kolasovaš abo plevaš. Abo jatnoje pšipjogu šilovaš. Jaco mežo šo na kempingovanistču tek romantiske okniščo pši mörju ciniš. Nic jano při baltijskim mörju je pak rednje. Max Lansky v Dolnoserbskego gymnaziuma leši k Adrii.
2: V lešojskich prosinach götujom se svoju familiju a přijašelom drogu na Andrii. Nejpjevej lešime na podpoutňo Petrošč. Tam zachopijo se našo drogovanje.
1: Fajn. Njento dalej z mojimi naraženjami za dovolove cíle. Kaž njoco šo na svincu lážaš a se opališ. Susnáš Alpe njeco za vás. Garmisch Partenkirchen v Bajerskej napríklad jo dobre cíl. Perfektne kaž ľubujo šo aktivnosť. Tam mežo šo vandrovaš. Z zelesnicu ješ až na nejvúšu goru Nímske je, na Cúšpicu, abo při Görskym jazo je vrtnapneš. Jan Lobatetip je české gvône město Praga. Mesto je vjelgin redne a maj vjele stavisne. V starém městče mežo šo přes Karlo v most špacirovaš abo v jatnej tych vjele mavých kafejonjach vínský kofej opetaš. To je cáne kofej z bitejo smjatanu. Krakow v Pölskej je také dobré cíl, kaž ľubujo šo tu myšajn cú vod flera veľkého miesta a historie. Tam dostanjo šo oboje. Mastu v Krakowje, tam musí šo na kúšte pát pirogi jesť. Ja sama som v přidúcich týženjach s mým nánom do Stockholma v švédskej Duce. Ja si už, ja si lím na rýtne jazore, Gölu a mir. A v Stockholmje, da jo za

0: naša muzikové žecenie. Žince a přižel si Ančojc, svet negašný receptárky za siarsku rec ve tam nešuli.
1: Ja som Ozula Starikova z Jančojc a žecem sebe angrapeš, viasela. Jo, to jo redne.
0: Jo, redne, jo. Tož přižel nenca vás Lupa Ozula Starikova, ta oblubovaná ľudová aria ve vašom siarskom programie. Ju spívate ansambl Pšeza a Kupka Drevjanki.